0: Reči Kučik, srpskim rozhlasom.
1: A dženca z doktor Janoš Očini.
2: Nedavno povedaše srpska šuljaka v Hjadoniski jizbe a v rjanem piknikovanju v přirodze. Z francoščine pokađace svoj piknik je v hornjosrpščine davno etablirovane. Tu namakame v tekstovem korpusu hižo dokvac novije dobe leta 1953. S pomocu poščonki piknik opisuje so situacija. Zavonka v přirodze, snano na přikruje sedžo, nešto poješ. Hustodoš jedno so vo menče zakuski, kiš su sa doma spřijotovali, a v tezach abo v šklach na pučovanje abo v ulec subu přivezli. V tutim zvisku su sa dalše zestajenki tvorili, kajš napšikvat piknik korp abo piknik plac. Za kotriš namakame v odpovjednikaj piknikove koš abo v odvođenku piknikovanišćo te šižo v dvuričnych nimsko-serbskih svonikach. V serbskej šuljaki vuživana forma v odpoveduje tujš ričnemu vujiču, a boh mjesto formulacije piknik činič to runja verbalnu formu piknikovač preferovala. A nedom so na to dopomnju, zo ze svojbu dolgo jace piknikovali nesme, što še popravn škoda.
1: No, doma dženca, snadno te skladnost a v přichodných dňach. Doktor Jana Šučina, tobie srbske reče, spätnica v Srbskem institúte Budyšine a tutun je a dalše rečne kučiky namakače na našich stronach v internete, napríklad kdysopraj nešto naposkaci abo svuchač, abo přírodný vostač, abo prajen zolorc, abo zorec a tak dále.

0: A netko je na pošestřech.
1: Serbský rozvoz. Povězče. V studiu Bettina Wenderotova.
0: Dobrý hanie. Rěčné centrum Vita je do nového šulského leta tožto nových vůčbnicov a vůčbných materiálů nadživou. Kajž erci vězdžili je do romady 9 a 23 titulů horňo a delňo serbský reči ľudovým nakladnictvě domovina vyšlo. Mestu tými stej nová vůčbnica biologie za 8-letnik gymnázia, kajž tež vůčbnica katolské nabožiny za 9 a 10-letnik. Tež za základné šule maja nové vůčbnice. Na internetnej strone RCV je nimo toho přidatny vůčbny materiál riadovaný za vůčerjo, šulerjo, staršich a tuchkýž sami serbs vůknu. Nimo toho má lica na země nový nimsko-serbský šulský svonik vůnč. Nastavace serbský kulturný register sú zamoviči po viacelitných přijotách netko započeli napelnič. Kajž serbský institut zdžili, sú so za to ze serbskými muzeumi budušine a kočebu sú na kooperáciu za druhé poleto dojednali. Z obstatka Budyského muzea ma so prvne kročili v obširná zbierka plakátov do kultúrneho registra integrovač. Podobne činia to z kočebuzky zbierku čisto grafických tvorbov. Serbský kultúrny register ma ako digitálny katalóg přichodže serbské kultúrne herbstvo cvi svojej širokosti a všelakorosti dokumentovač. Horcota a suchota přinesieti rybariam horny vúžice vúľke čeže. Húznice pola nízkie je hižo 5 hatu bez vody, tohodla dobeše tamnýše rybarstvo ryby do druhých hatu přesadžič. Kajž na naprašovanie zdžila, bieži z okolných rybiu tiež lidma ište voda do hatu, tak zo nich meto vody pobrachuje. Tiež hatu pola rakec sú jenož ište púpune. Lipiču pola Radvoja je to runia malo vody hatach, tam pak zmavuješ prvie hišče nešto do nich čeče. Budyský mešťanský zastaračel EVB svoju syč dalno čopvotu dále rozširia. Za to tvária odpunžele na ľurovi droze. Kež EVB zdžili maja tvarske dživa tam hač do konca septembra trač. Ľurova je tohodla jenož jednom smire votorena. Klituch cedža syč dalnočopvotu miestče na dalších votriskách útvarič, miestrujem na Jordanovi, Pjalikovi a Rodovi. V obkadnej zviazkaj CVON a VVO zahajíti punželu za týdžen v obšene naprašovanie ľudnosti. Pozadk je zjednočenie do nového v obkadného zviazka Vukodná Zakska. Naprašuje svač do zrieč septembra prípadne vúzvolených ľudí telefonisce. Dalších preprošuje na onlineové naprašovanie. Chceďa zviesčič, što ľudžo vo zjavnom blízko v obkadže regióne mysla, kotre očakovania maja a kak môže ich najlepie vo zmenách informovať. Na teritoriu nového vúľkého v obkadného zviazka bydli 1,6 miliónu ľudí. A to bych u naše povieše, kýž namakáče tiež na internetných stronách a damotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Dženca znova svunčne, malo mročelo, vostane sucho. Potom dostaneme srini vecik ze severo vúkoda a to šopši maximálne 27 stopňach.
2: Na počach šodere beži, ničo nešo, okej, okay, štyri, po napo šest Čeche.
1: Serbský rozvoz.

Bala da mirasto nasche rozosuje protički. V kloštorski cirkvi v Novi Cali bude fara Beno Jakubaš dženca 12. augusta potek im dženca sredu. Dopona napojednače se s radorskimi filmujomnimi božomšu srpske reči svečič a na nju su tež šice dalši přeprošeni. V kloštorski cirkvi v Novi Cali teka vopravdže všelšo krásna a pyšne vôtovaná barokova cirke tajko šint jen hevok takhle v našej bližšej končine ne vôlada. Začmiče svoncach cedža ľudžo dženca na viacerých plakách vopkeč bôč a taktéž mezdrujím bývej vôdže, že s dobom tej zhromadne svedča a to přiveží na Češke hore, tak to tam reka. A tež krabatu je mňne čornom gumcu přeprošená zhromadne vopkeč bôanie začmiča svonca od popodňu 4. do večera 9. A tam očakuje ľudži tej svojbne program a na vulky LED-pfachče pokazaja začmiče svonca z hinajších končin sveta. Gemše za vúčaky a vúčariu budú ľudce v Drežanskej cirkvicioch králu a to na večo 5. Na filmový večok sče přeprošení ľudce do krabatúho myna. Film pokaza so večer 9. Núd spúšťava si žon na po 8. A ďalší tajký filmový večok bude potom piatk v Stroži pola Hučine. Tamnejšie starí vočani pokazajú dokumentáciu vo přírode. Šeptanie v lesu, das flüstern der Wälder. Piatk večer 8. V Stroži pola Hučine.

Frank Wessela, sedam menšino po šestčech. A s ním sme takrát zahili túto hodinu v serbském rozvosu. Rene Zotušice sče. Aj zromadnosť čajč a veselo doživič môžeče zajúci šim piatk, a to v Krusčicach. Tam zmeja vulky koprovský svedžen, a to za vulkých a malých. Tun zají sa so pripodňu v jene s serbským superkapom Modžine D, potom přizamkne sa so probuje tréning Bambiu po takým tých najmenších, tých kýž sú 6 let a močí. Večer na po 7 sají se potom oficiálně sezona v okresné vyšší ligy Západná Vůžica, a to zru SG Krusčice, přečivo Sokové Ralbice, Hurky, a potom je vůlka party s DJom Kumpel a Pumpel. Nemokopojence zmeja tam však tež děči poskajče lot a cokorou vatu, kopencu dart a sokorou arenu. Potekim piatk, co popodňo a večer, so zromadne kopenca raje a sveči ve Krusčicach.

0: Merci Charlie.
1: Utrudne Jaksas, šis Čorjin Jessače. Živa vera može přinošovat domu zo so živenje rádži, dokud spošča orientáciu a zmys živenja, vjestotu a svobodu. A duše pastor tun poma jednotlivcam na vosobinskim puču viere, s tým je von abo vona vjesta duchovna autorita. Todlasče so znano nedavno naše poistči živa lís, kotri sme vozivili, zo je biskupstvo Drežane Mišno postajivo kontaktne osobe za tunpad, zo so duchovna autorita znevuživa. Potrešene osobe v opore moža so dovierlive na tuto osobu v obročič. Ale kakda možeš so v cirkvi s oporom stač? Što je duchovne zneužívanie? Monika Gerdesová je sa s tým raz zabírala.
2: Hej, biskupstvo to takhle opisuje. Zneužívanie je, když sa nabožina, tradície, predstavy vo Bohu tak zaujača a instrumentalizuje, zo osobinskú svobodu zrania. Když sa autorita za egoistické zamiere zneužíva, manipuluje, kontroluje, činí odvisné, bere svobodu, nanuzuje vysto rozsude. A to nesmie cirkvi žene byč.
1: A sú da za to tiež příklady?
2: Jeli napríklad spojedník abo duchovná prevodžáka na to tvočí, zovýrivý so zvistej v osobu ženy, abo naopak do kloštra zastupí, abo vyste pouvanie volí, hač runeš to necha. Abo dež so praj, zo korosť, zo osobinské krízy, sú Bože kostanie. Dež so sposredkuje, zo boče jenož ľubuje, jeli veľe zdokonieš, abo dere poskáš. Pričímž autoritná osoba svoje menenie za Božu volu vudava. Dež kojš duškuli kritiku, češký rych menuje. Kloštrach abo na božných skupinách môže byť, zo spýtaja jednotlivca izolovač, kontakty k svojbe abo přečelam znemožnič. Ale to sú jenož nekotre příklady a ranice nejsú přeco jasné. A kak češka je manipulácia vopravde.
1: A ja jeli so v opore na kontaktnú osobu v obroča, što da môže tuta potom činiť?
2: Hej, rune to sem so jednoho z tých dvejú biskupstve patera Rígera voprašala. On je jezuit ve Vysokých Dúbach a s dobom vukupovaný psychoterapeut a neodvisný od biskupstva nie je tam přistajený. On najprede v dojerlivej rozmove súcha, ktorý situácii potrechený je. Hač treba psychologický převod abo ktorú pomoc hevák, hač k terapii. A potom láda hač chce vun abo vona zjavný proces nastočič. Jeli haj, pomha to doživene napísač. Dalšie kročele sú predpísané. Expertová komisia prúvuje, hač zneužívanie duchovnej autority vo pravde predleží abo nic. A hakle potom, že to na biskupa.
1: Haj, a potom, ja menu, jeli so podľať v obkruči, što da môže biskup činič?
2: On môže za přistajených biskupstva služebné a disciplinárske konsekvence sčanič. Porok abo napomínanie v uprajč, dušepastorstvo ve vistých vobukách zakazač, polnomoce sčazač a ako najhoršie od služby suspendovač. Za obvinovaných riadnikov z kloštrov je to češo. Kloštry sú autonómne. Biskup písa abatysy abo apty a spýta ich přesvědčič, zo je zmena trebna.
1: Skečnosť za zneužívanie duchovnej autority je nešto z cova nového, či u a pomoc nemskej biskupskej konference za tajke páde pohakle 2020 vozevena a zajšvý týdžen pošte dve kontaktné v osobe za biskupstvo Drežane Mišno za potrešených postajených.

0: Tvarske material, ja vam ničo nuje, ne pojedam je džen a droši, a što remeselnik dženseniš džen takle pfači, to dretež koždu vje. Mnoze skorža, a tola trebaš, jenoš se zvotirene maj, vočo maj pohorni vužice ječ, v toj što koncach tvarja si ljudžo rjane a nuje kješke. Jan Hornik ma tu vemješče imobiliove biro ze 16 pristajnimi, a von praj, nechto škuli by dunčok nuje kješce přišu, když nebyne dom, nový dom si natvaril.
1: Současně jsou jedici šnovo tvářič, fačizne 510 plus x žána zřetkošť, a když máš tu možnost, taky starší dom, když je 20-30 let staré, ale zotál v poriadku, jeli taky nešto dostaneš za 100 do 200 tisac, máš ty potom šetce ještě možnost, tam 200 do 300 tisac investovat.
0: A viac vo tutej téme svišiče pola nás tu v rajnšim programe, a to po napu sedmich, po takým po pojistčach. Netko je 6 hodin 23.

0: Srpski rozvoz. Povieste. V studiu Bettina Menderotova.
1: Dobre ranie. Rečne centrum Vita je do nového šulského leta tožto nových učbnicov a učbných materiáliov nadžival. Kaž arci vyzdžili je dohromady 9 a 20 titulov honio a delňo srpsky reči ľudovom nakladnictve domovina vyšlo. Mestu tým isté nová učbnica biológie za 8-letník gymnázia, kež tiež učbnica katolskej nábožiny za 9. a 10-letník. Tiež za základné šule majú nové učbnice. Na internetnej strane RCV je nimo toho přidatný učbný materiál riadovaný za učeriu, šuleriu, starších a turkých sami srbsky vuknu. Nimo toho má lica názomie nový nemsko-srbský šulský svojník vunč. Nastavacu srbský kultúrny register sú zamoviči po viaceletných přihotách netko započeli naplnič. Kaž srbský institút žili, sú so za to ze srbskými muzeom aj Budyšine a Kočebusu na kooperáciu za druhé poleto dojednali. Z obstatka Budyského muzea ma so prinej kročili v obširná zbierka plakátov do kultúrneho registra integrovač. Podobne činia to z kočebuskej zbierku čisto grafických tvorbov. Srbský kultúrny register ma jako digitálny katalóg přichodže srbské kultúrne herbstvo cvi svojej širokosti a šelakorosti dokumentovač. Hocota a suchota přinesete rybariam horní vúžice vulke čeže. Húznice pola nízkie je hižo 5 hatu bez vody. Tohodla dobeše tamniše rybarstvo ryby do druhých hatu přesadžič. Kež na naprašovanie zdžila, bieži z okolných rybiu tiež ledma ište vody do hatu, tak zo nich meter vody pobrachuje. Tiež hatu pola raket sú jenož ište poupone. Lipiču, pola Radvoja, je toho runia malo vodohatach, tam pak zmauješ privejšče nešto do nich čeče. Budyský mieščanský zastaračel EVB svoju sič dalno čopvotu dale rozširia. Za to tvária odpunžile na ľerovej droze. Kež EVB zdžili maja tvarske dživa tam hač do konca septembra trač. Ľerova je toho dla jenož jednom smire votorena. Klitu chce ja sič dalnočopvotu miestče na dalších votriskách vutvarič, mest druhým na Jordanovi, Pjalikovi a Rodovi. V obkadni zviazkaj Cvon a VVU zahajíti punželu v obšene naprašovanie ľudnosti. Pozadk je zjednočenie do nového v obkadného zviazka Vukodna Zakska. Naprašuje so hač do sreč septembra případne vúzvolených ľudí telefonisce. Dalších přeprošuje na online naprašovanie. Chce ja zvieščiť, što ľudžo vo zjavnom blízko v obkadže regióne mysla, kotre očakovania maja a kak môža ich najlepe vo zmenách informovať. Na teritoriu nového vulkého v obkadného zviazka bydli 1,6 miliónu ľudí. A to bych upovestče, kýž namakače tiež na internetných stronách a damotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Svunco skádža do nového liečného dňa vostane dženca sucho, požišo je než nekotre mročovky k dekorácii a to šopši maximálne 27 stopňach.
2: Halbe druhých končí nach Sachske maja ve Vopkáže nekajke probléme na autodroze abo tež napšikvat v rúdnych horinách. V našej dvúrečnej horní Vúžice šo dere beží tuž přijedče dere do dženznišeje srede. 4,5 menšine po na posledmiche.
0: Serbský rozvoz.

0: Osamenčeno po napo sedmech. Dež so naši predunice jednemu ze svojich dječi prajli, a ty dostaneš pon požišo raz môj statok. Potom by veselo za one dječo drie zvečša vulke. Tola štuchce dženca hižo vulky borský statok pšauzač. Samo přichod vile jednosvojbnych domu je drie skere neveste, dokež dječi niedže druže bydla abo maja samo, sami tež kešku. K tomu přinže demografisk vujče, treba my dženeš do pistovanju a boze tež do šulu ladač, aby no bilk je votem se s jenem imobiliovým fachu, co menujce se s Janom Hurnikom porečal.
1: A zaso je nichtom při telefone přesvakeny. Začeraši, bia se Jan Hurnik je rižokust starší statok v obladav, v obsidža by on rade předal, a zumu ma tež ižo ve voje. Tola netko drby jemu Hurnik prajč, za tute peneze, a, to bude češko, jara češko. A kaž tutemu muže punže se v přihodných letach najskerišče tojšte ľuďom. Tu a tam riči a pisa so samo hižo vo tsunamiu, kotrež na imobiliove viki vukodnie Sakskej jedže.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderutova.
1: Dobro ranje. Rečne centrum Vita je do nového šulského leta tuž do nových učbnicov a učbných materiáliov nadživov. Kež arci vyždeli je dohromady 29 titulov honio a delno srpskej reči ľudovým nakladníctve domovina vyšlo. Mestu tým isté nová učbnica biológie za 8-letník gymnázia, kež tiež učbnica katolskej nábožiny za 9. a 10-letník. Tiež za základné šule majú nové učbnice. Na internetnej strane RCV je nimo toho přidatný učbný materiál riadovaný za učeriu, šuleriu, starších a tých, kýž sami srbsce vúknú. Nimo toho malieca názvime nový nemsko-srbský šulský svonik vúnč. Nastavace Srbski kulturni register so zamoviči po viaceletnih přihotah netko započeli pelnič. Kajž Srbski institut zželi, so so zato ze Srbskime muzeum aj budušine a Kočebusu na kooperaciju za druhé poleto dojednali. Z obstatka Budyského muzea ma so pri nej kročili v obširná zbierka plakátov do kulturného registra integrovač. Podobne činia to z Kočebuskej zbierku čistšografických turbo. Srbský kulturný register ma jako digitálny katalóg přichodže Srbské kulturné herbstvo cvi svojej širokosti dokumentovač. Hocota a suchota přineseti rybariam horní vúžicu vulke čeže. Hoznice pola nízkie je ižo 5 hatov bez vody, tohodla dobeše tamniše rybarstvo ryby do druhých hatov přesadžič. Kež na naprašovanie zdžila, bieži z okolných rybiu tiež lidma ište voda do hatov tak zo nich meter vody pobrachuje. Tiež haty pola raket sú jenež ište popone. Lipiču pola Radvoja je to runia malo vody hatach, tam pak zmavuje šprivie ište nešto do nich čeče. Budyský měšťanský zastaračel EVB svoju syč dalnočopvotu dále rozširia. Za to tvaria od punžele na ľurovi droze. Kež EVB zdžili maja tvarské dživa tam hač do konca septembra trač. Ľurova je tohodla jenož jednom smire votorena. Kletu chci, že syč dalnočopvotu měšče na dalších votriskách utvarič, mestrujem na Jordanovi, Pšalikovi a Rodovi. V obkadnej zviazkaj Cvon a VVU zájite punželu v obšené naprašovanie ľudnosti. Pozadky je zjednočenie do nového v obkadného zviazka Vukodná Zakska. Naprašuje sa ač do sreč septembra prípadne v uzvolených ľudí telefonisce. Dalších preprošuje na onlineové naprašovanie. Chce ja zvěstčiť, što ľudžovo z javným blízko v obkadže regióne mysla, kotre očakovanie maja a kak môža ich najlepšie vo zmienach informovať. Na teritoriu nového vulkého obkadného zviazka byli 1,6 miliónu ľudí. A to by šlo naše povieste, kýž namakáče tiež na internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Hej, vyščat, aký právý prúznický džen s modrým nebiom při maximálne 7-23 stopnemi. Kus kvici, koj to budže, ale hevá kríne ke kúpaniu.
2: A zveselac je tiež za so našim koncu, što švobkat nastupa, ničo ne kopi a bohači, tuž přijedče dere do džensnejšie prúznické srede. Posledné, ľubé džeči.
0: Srbský rozvoz.

što iš ma lošt a skvadnost se dojeć do noje cale, do tamnišije voprode jara vupišenije barokove cokve, tam su dženca srpske kemše, kloštonske cokvi. A to bude napo jednačiš se s radvorskimi filmujomnimi svečatam Božom šu srpske reči. A na tuto su vezote šice druze přeprošeni. Začmiče svunca chceža ľudža dženca doživič, napríklad tež krabatové mine, čornom komcu tam přeproša, v 17 hodinách. Tam bude tež program a na vulke LED-fachče pokazaja začmiče svunca ze zhinajších končin tuto sveta potekin vo sebe Európe. Kemše za pedagogu, za vúčakia vúčariu budú jutze drežanách cirkvi Cioch Králu na večer 5-6. A na filmové večer še přeprošení jutze do Krabatova Mina. Ten film ten pokazá so večer 9-6, ale nuc púšťa vás již na po 8-6, to môžete so s ľudimi ešte rozmoveť, jenú limonádu vúpiť. A ďalší taký filmový večer bude potom piatk v Stroži pola Hučine. Tamnejšie starí vočarní pokazajú dokumentáciu vo přírode. Šeptanie v lesu, das flüstern im Wald. Piatk večer 8. v starí vočarní v Stroži pola Hučine to bude. Hajna kroščanský event voko tamnejších športov, co koporujú však sem dženca ráno hežo jackroč, pokazala piatk to bude. A cua vec započne so cínače hodinách a čenie so potom přes cúle popodňo a přes cú večo.

0: Živa Vera može přinošovat domů za soživenje rádži, dokud spošča orientáciu a zmys živenja, věstotu a svobodu. A dušepastor tun poma jednotlivcam na vosobinskim puču Viere, s tým je von abo vona věsta duchu na autorita. Todlasče sosnano nedavno naše pojistči Živa Lís, kotre sme vozivili, zo je biskupstvo Drežane Mišno postajivo kontaktne osobe za tunpad, zo so duchu na autorita znevuživa. Potrešene osobe v opore moža so dovierlive na tutu osobu v obročič. Ale kakda možeš so v cirkvi s oporom stač? Što je duchovne zneužívanie? Monika Gerdesová je sa s tým raz zabírala.
1: Hej, biskupstvo to takhle popisuje. Zneužívanie je, když sa nabožina, tradície, predstavy vo Bohu tak zaujača a instrumentalizuje, za osobinskú svobodu zrania. Když sa autorita za egoistické zamiere zneužíva, manipuluje, kontroluje, činí odvisné, bere svobodu, nanuzuje vysté rozsude. A to nesmie cirkvi žene byť.
0: A sú da za to tiež příklady?
1: Jeli napríklad spojedník abo duchovná prevodžáka na to tvočí, zovýrivil so zvistej v osobu ženy, abo naopak do kloštra zastupí, abo vysté povolanie volí, hač runeš to necha. Abo tež so praj, zo korosť, zo osobinské krízy sú Bože kostanie. Tež so sposredkuje, zo boče jenož ľubuje, jeli veľe zdokonieš, abo dere poskáš. Pričímž autoritná osoba svoje menenie za Božu volu vudava. Tež kojš du škúli kritiku, češký rych menuje. Kloštrach abo nabožných skupinách môže byť, so spýtaja jednotlivca izolovač, kontakty k svojbe abo přečelam znemožnič. Ale to sú jenož nekotre příklady a ranice nejsú přeco jasné. A kak češka je manipulácia vopravde.
0: A ja jeli so v opore na kontaktnú osobu v obroča, što da môže tuta potom činič?
1: Hej, rune to sem so jednoho z tej dveju biskupstve patera Rígera voprašala. On je jezuit ve Vysokých Dúbach a s dobom vukupovaný psychoterapeut a neodvisný od biskupstva nie je tam přistajený. On najprede v dojerlivej rozmove súcha, ktorý situácii potrechený je. Hač treba psychologický převod abo ktorú pomoc hevák, hač k terapii. A potom láda hač chce von abo vona zjavný proces nastočič. Jeli haj, pomha to doživene napísač. Dalšie kročele sú předpísané. Expertová komisia pruvuje, hač zneužívanie duchovnej autority vo pravde předleží abo nic. A hakle potom, že to na biskopa.
0: Haj, a potom, ja menu, jeli so podľať v obkruči, što da môže biskup činič?
1: On môže za přistajených biskupstva služebné a disciplinárske konsekvence sčanič. Porok, abo napomínanie v uprajč, dušepastorstvo ve vistých vobukách zakazač, polnomoce sčazač a ako najhoršie od služby suspendovač. Za obvinovaných riadnikov z kloštrov je to češo. Kloštry sú autonómne. Biskup písa abatise abo abty a spýta ich přesvedčiť, zo je zmena trebna.
0: Skečnosť za zneužívanie duchovnej autority je nešto z cova nového, či ho a pomoc nemské biskupské konference za také páde pohakle 2020 vozevená a zaž v týdžen pošte dve kontaktné v osobe za biskupstvo Drežane Mišno za potrešených postajených.

0: Nábožné slovo.
1: Slyšíte dženca o týže zunžinie ze Smochčic.
2: Ve tutem času so v přírodě nešto stala, što šusto převidžíme. Je to nešto čiche, nenapadne. Příroda nekvata, ničo ju nehoní. Ona zraví. Vody nenastanú pak přes noc. Zravenie treba čas, slunco, viecik, deščik. A potom je tak daleko. Je dozravivo. Tyž ja nesem v jeničkým skoku nastava. Smieča rosč a so vúvivač, kajž Boža stvoba. Pomavu, ale stajne. Kak duo traješe zosem vodrostva, zob rúku bvana. A dalje kúbvaše mi šidne džen. S dobrými nazornenými a bolostnými zmylkami pelneše sa moje živenie. A ja zraujach. Moje zravenie nebi pak tak čiche, kajž přirodže, bivúce, vopčežne a traješe. Zravenie pohonieč nie je možné. Trohotne zrytka v kvátku nastava. Z Boží pomocu sú moje pvode dozravili. Nitko smie mi rozdavať druhým k vúžitku. Hač maja tež druze zrave pvode a je džela? Sim čipna, što mi dženca nenadžice doklina panie.
1: Praježa zunžina ze Smochčic ve nadavku a zamovitosti Bačoňskej vosady. Štyria pomenčiny ešte a potom bude vosmech.

0: Policija z G.
1: Na autodroze štyrije so Bunželu večo nezbožo stavo jako chcúše 67-letná na přijezdce Vôspok smer Drežane na autodrohu při zariadovaniu na pravú čaru převidža povšim zdaču Toyotu 72-letného. Oče prasneštej doso, nichto so nezraní, blachová škoda 80 euro. Nedželu sú paduši z ležunosti závoda Budešine 800 euro hodne bonsajový štomik pokradnili. Mes pretnišom Frankenthalom a Ramnovom je so punželu ráno krutko do napu dživečich nezbožo stavo, jako zubi 18-letne kšivice kontrolu přes auto zjedže z puča a so přečisne šofér a tež sobu jeduce so lohce zraništaj a dobištaj do korunie, vecna škoda 5000 euro. Ve Vjazojnce je so čera dopodnia brožnia kompletne odpaliva tež podlanski bydlenski dom bu silne vopškodženy, škoda, kotraž je nastava tam 300 000 euro, kripus leži zapaljarstva dla, a tež ježove je so punželu popodňu na nesvačanski droze při viacesvojbnym domje palivo, tam môžeše vonjova vobora hašeč, pošem zdaču bieso niriat a kompe, cigarety dla zapaliu, tohodla sledži policia netko přečivo 5 a 30-letne muky šmierše k tomu ište viace hač 1,06 promilu alkohola intus.

0: Čehodla? Kak? Što? Lexia, prosi so!
1: Se papučera večo na konopiju vidjava?
2: Ty miniš, jako tam na večo ležo spaše?
1: Haj, a kusk do toho?
2: Vidjach je o, haj?
1: A ja či nešto napadnivo? Nešto z ním netriši.
0: Dobre ranje, vamaj!
2: Vitaj, Lexio! Što ty k tomu prajiš?
0: Što miniš, Josefina?
2: No kak si naš papa vusne?
0: Što je či napadnivo?
2: Co papu učilo, krótko do toho, zo si vusne, přeco zaso raz sukne.
0: Zrozumiu. A netko činiš sej starosče?
2: Haj, mě zajmuje, hač je to normálne.
0: Haj, to je normálna vec. A ja môžu či rec, zo to ty švulce strašne nie je. Dyž čivovajú papy při vusneniu sukne.
1: Vidíš, Josefino?
2: Ale što da to je?
0: Chceš mieť obširné opisovanie alebo krótke?
1: Za mne prosím krótke.
2: Ja pak chcú dokvane vidieť, što sa učile stáva.
0: Da najprv raz za tadeja. Čivovajú papy při vusneniu sukne, dokelž jeho mozy prekot do spára opak uvožuja a škytný reflex uvabia.
2: Hé? A nicko vieselú sa na dlhšiu variantu, Lexio.
0: Rádu. Při vusneniu odpínaja muskle a dýchvajú papy pomerne intenzívne. Jeho mozy interpretuja tuto spiešne odpínanie drúde ako pádnenie. A z čelu tohodla impuls na muskle štojšnavajú papie ako krutký pohyb. Také suknenie při vusneniu vopkyč bujetaj.
1: A je to netko strašné?
0: Nie, zcela nic. Tute suknenie nie je strašné. Vstanie so, když maja mozy hišče nešto předživač. Napríklad časach veľa stresa, když je človek jara mučný, abo když je preveľa kofia pil.
2: Ach tak, haj to môžeš hopši trichič. Stres má papa nadele, čehož tla je všetko mučné a si myslí, že mu kofi v núze poma. Čo jasné, Lexio, ďak či.
0: Ráda sa stalo, za to som ja tu.

0: Srpski rozvoz. Povjesče. V studiu Bettina Menderoutova.
1: Dobre ranje. Riečne centrum Vita je do nového šulského leta tož do nových vúčbnicu a vúčbných materiáliov nadživou. Kež RCV zdieli je dohromady 29 titulov hornio a delnio srpske reči ľudovým nakladníctve domovina vyšlo. Mestu tými ste nová vúčbnica biológie za 8-letník, gymnázia, kež tež vúčbnica katolskej nábožiny za 9 a 10-letník. Tež za základné šule maja nové vúčbnice. Na internetnej strone RCV je nimo toho přidatný vúčbný materiál riadovaný za vúčeriu, šuleriu, starších a tých, kýž sami srbsce vúknú. Nimo toho má lieca názumie nový nemsko-srbský šulský svojník vojnč. Nastavace srbský kultúrny register sú zamovíči po viacelietných přijotách netko započeli pelnič. Kajž Srbský institút zžili, sú so za to ze srbským aj muzeom aj budešinie a kočebusu na kooperáciu za druhé poleto dojednali. Z obstatka budeského muzea ma so pri nej kročili vopšená zbierka plakátu do kultúrneho registra integrovač. Podobne činia to z kočebusky zbierku čiščografických tvorbov. Srbský kultúrny register má ako digitálny katalóg přichodže srbské kultúrne herbstvo, co je svojej širokosti a všelakorosti dokumentovač. Horcota a suchota přinese tý rybariam honi vúžic vúľke čeže. Hoznice pola nízkie je hižo 5 hatov bez vody, tohodla dobieše tamnýše rybarstvo ryby do druhých hatov přesadžič. Kež na naprašovanie zdžila, bieži z okolných rybiu tiež ledmajšie vody do hatu, tak zo nich meter vody pobrachuje. Tiež hatu pola Rakec sú jenošišče popúne. Lipiču pola Radvoja je to runia malo vody hatach, tam pak zmaviješ prevehišče nešto do nich čeče. Budeský mieščanský zastaračel EVB svoju syč dalno čopvotu dale rozširia. Za to tvária odpunžele na ľurovi droze. Kež ivi bizdžili maja tvarske dživa tam hač do kunca septembra trač, ľurova je tohodla jenož jednom smire votorena. Klitur cedža syč dalnočop voto miestče na dalších votriskach utvarič, miestrujem na Jordanovi, Pšalekovi a Rodovi. Vopkadný zviazkaj Cvon a VVU zahajíte přichodnú punželu vopšené naprašovanie ľudnosti. Pozadk je zjednočenie do nového vopkadného zviazka Vukodna Sakska. Naprašuje sa hač do sreč septembra prípadne vúzvolených ľudí telefonisce. Dalších preprošuje na onlineové naprašovanie. Chceďa zviesčiť, što ľudžo vo zjavnom blízko vopkadže regióne mysla, kotre vočakovania maja a kak môža ich najlepie vo zmienach informovať. Na teritoriu nového vúľkého vopkadného zviazka bydli 1,6 miliónu ľudí. A to bych u naše rajnče povieščie, kýž namakače cvý dzień tiež na internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
0: Viedro.
1: Přinese dženca 27 stopňu maximálne, vostane cvý dzień sucho, modré nebio, nekotre mročavky a tužto slunca a viecik dženca vie ze severo zapada.
2: Druhý končí nach Sakske, tam so Vopka Tači, abo tam so samotné zdroje zašľahane. V našem koncu nás božo nic spole nás šodere upada, tuž meče dobro jezbu, ešte hač dodžovečiš se srbským rozvozom, štyri po napodžovečiše.
0: Srbský rozvoz.

0: Ich raus nach Stadtok, bot am Beweseloser wonne Jetscho dres wertschattisch Wulke, da lasch du auch zu Jensa hijo, Wulki Burski Stadtok, Pschiusatsch abo Pschiusatsch. Samo Pschichot welle jednosbub noch domo dre nähe, dak wirste, dok es Jetschi nidje Trude Büttler, abo meier Samo hijo, Samisbojokischko, aktomu Pschinje wieso, des tut un Problem demografisch geho wuitscha. Treba mit je, des jenisch ras do Pistoronio a Borse des Doschulo ladatsch, aber no bilke wotem ras es Immobilio im Facho zum Sianum Hornikom poritschau.
1: A za so je nicht umši telefone přesvapený. Začevašim, ja se Jan Honich, ja rižakus starší statok v obladau, v obsidža by on rade předal, a zumu ma tež ižo ve voje. Tola netko drby jemu Honich prajč, za tute peneze, a, to bude češko, jara češko. A kaž tutemu muže, punže se ve příhodných letach najské rýšče tojšte ľuďom. Tu a tam reči a pisa so samo hižo vo tsunamiu, kotrež na imobiliove viki vukodne Sakske jedže. Jan Hornich ma ve budešne 16 přistajenoch, kociš po cve Niemske s imobiliemi vikuja. A bliži so ve horny v Užice netko v oprodže tsunami?
2: Tak dramatisce, že to bohužak dučasne nejo. Tak a tak, v serbskej, katolskej končine, alebo mes Kamencom a Budišinom, še šetce tak jo, to máš jenu vistu váhu mes poskytkom a naprašovania. Hač potom ta fačizna, ktorý si tu předala uliči, žal, to docpe, to jo, jenu druhé prašina.
1: Potom jedeš po honie vúžiských vsach. Kiešky EV 560, typa Kamenc a Meiningen sú ve 70-tych, 80-tych letach, kajš rybe ze zeme šuskali. A dženca? Tule bydli taj ještě dvajo. Tamle tež, tamle je jeden sam ve kešce a tak dále. A často sú vonišice hižo rentnojo. Ještě sú tute dome zvětša vobydlene.
2: Aj, ještě. Tendenca, kde všichni 15 let, vůži vězo tež srbské končiny potom junu špiolovač.
1: Na druhé strane pak máš tež vosreč sábu. Ležonosti a dome, kotrež sa hižo leta, haj samo generácie doho nepředáča. Za naše dječi, potom reka, aber moja renta. Tola Jan Hornich praje moje dla, ale to je riskantne. Ve tojš ta konca v Užice zubia kešky miestem kožde leto 1-2-3% svojeje hodnoty šojne, keľko se do nich nuctikav.
2: Bude ten čas šinč, když zmeješ čeže svoju pačiznu docpeč, ktorý si si nadžiav dostaneš. Předovo čakač môže zmlik boč, čož má odpolatínu předač, nie je žan zmlik zosajen zahedošo to stará.
1: A komu je to nitko osnano šokus k nohaj přepisy mystické, što ha dobia hak ľudžo se svojimi kieškami na ústach vokovo žitave nízke je abo bivej vodorec?
2: Also, to pa nieke tež nenož žitava nízke nie, to davia tež v zapadže končine, kýž maja veľa väčšie problémy, štož nastupa fačizne, štož nastupa docova naprašovaná za domy. My sme tež popoču v Eifel, abo druhé končine v zapadne nemske, tam vopoče tak budže, zoža veský poznestač, zoža docova je zničo nenže. Also to tež možno zo zorelských a žitovských končinách buďa popođenú poznestať.
1: Tola tak daleko ve dvúrečnej horny v Užice nie. Abo každo imobiliu je fachoc viesči.
2: Aj, ešte.
0: Beno Bilk, je sa rozmovial s Janom Hornikom, kýž má tu vemešče imobiliu v Bíróze s pšisnače pristajenými, kýž staraja slovo imobilie po celom kraju. 8 hodin peča štotci.

Začmiče svuncach, cedža, ľudža dženca na viacoroch blakach, vopkeč buač, a tak tež mes druhým v bivé vode, tež s dobom zromadne svetša, a to pši veži na Češke hore, tak to tam rika, a tež krabatu mene čornem kumcu přeproša na zromadne vopkeč buanie začmiča svunca od popodňu štyrioch do večera džovečich, a tam očakuje v opetovariu tež svojebný program a na vulky LED-fachče pokazuje potom začmiče svunca ze sviacorych hinajších končin. Kemše za pedagogu, za vúčaky a vúčariu budú júdce drežanách cirkvicioch králov na večer pečech. Na filmový večer kšče prošení do krabatúho mňa júdce večer džovečich so film započne, ale núd spúšča vás hižo na pôl osmich. A další tajký filmový večer bude piatk ve Stroži pola Hučine, tamnejšie staré vočarni, to pokazuje dokumentáciu vo přírode, šeptanie lesa, des flüstern der Wälder, piatk večer vosmech ve staré vočarni Stroži pola Hučine. Haj, a tam ve Krusčicach smeja vulky podauk, zajúcišim piatk je tam koporský svedžen za vulkých a mauch a tun zajíso. Připodňu cínače hodinách se šilakými koporskými rámi a potom večer je vulka party s DJom Kumpel a Pumpel a ľube džiči nimo kopence zmeja tam lot, cukru vatu, kopencu je dát a cukru arénu potekým piatk, co je popodňu a večer ve Krusčicach.

0: Žinca viacoro búža ve predviaconej Európe, ved sedmých výžeš zajišmíše svinca, alebo šamnica. To groni až svinco búža se chylu vešamníš přes miasec. Vici o tom fenomíne rozkladujo domovňovidnik Gregor Vyčorek.
1: Co se musí stáš, aby k takému zašamnění svinca přišlo? Ten měsíc musí se sunuš krádu mezi to slunce a tu zemi. A až taky se stane, pen ten chodk toho měsíce padne na zemi. A až runo se obžaržuješ v jedné straně, až ten chodk toho měsíce padne, pen zdá se tebe, až to slunce je zakšité v tom měsíce. Tam je pen to totálne zašamnění. A při tom zašamnění, jako nyní to bůžo, tam ta zóna toho totálného zašamnění, že je prýký přes Španjsku a také Irlandsku, ve Nímské nebůžeme to slunce celé zašamněné vidíš. Jano v tej zóně toho totálneho zašamnenia, že už celé slunce je zašamnené, tam na chyľu, na pšaudu je tak šma, až mežo se tebe zdáš, až je noc. Ale celo tyke tak nic, noci ga vidíme veľa gviezdo na nebiu a při takém totálnym zašamneniu vidíme v najlepšem páže Jano te nejsvietlejšie gviezdy. To vesebné je, až niento to slunce bude dosť nízko nad horizontom. No? To bude jacorný čas, že to slunce tak a tak nesvieši tak veľkým svetlo ako poudnejšom času a to sú zapšalým veľkým dobré obstojnosti za gledanie na to. Ve to gledanie direktne do slunca mežo tvojej veci obškožíš toho dľa také pšalé prežívanie toho zašamnenia môžeme mieť, až máme špeciálnu bryľu. Nemôžeme direktne na to slunce gledať. 20% toho slunca bude všetci ešte vyženiť. A to je veto ešte tak mocné svetlo, až musíme sa predgledať, aby naše veci nepřišli do škedy. Jo, zašamnenia slunca zapšalem nie sú také riedké čojenia. Každé leto dajú na ní mini dvie, ale přesto až každý raz sú druhé strony petrifione, pen my nekrydňujeme to sobu. A až bydlíme nien to u Úžice, pen je to už jedno riedké čojenie a přesto až väčšie žijú sú to jano parciálne, žielne zašamnenia. Ten mnohý raz nekrydňujeme to žoušim sobu. Až také zašamnenie, ako nie to v sledných letách jo bolo, jano 30% toho slunca zakšijo, ten my to nekrydňujeme žoušim sobu. Spektakulárne je to pen, až na pšaudu 70-80% slunca je zakšitego a pen se to markuje sriež dňa. Jo, dľa co to tak jo, k prednemu ta vec jo, až ta droga, po ktorejž ten miasec ženie okolo zemie a ta droga, že už zemia ženie okolo slunca, neľaží na jadnej rovnine. Tá droga toho mesiaca je 5% nachylená a to už všetci dosega, aby to ten mesiac vyžený ved zemie nekak sa gýbal pedľa toho slunca mimo. To groni, to sa riedko stane, až ten mesiac napšaudu zakšijo to slunco. Jano veľkým riedko, dvejce raz k letu, tá pozícia tých čich nebiaských šielov, azo zemie, slunca a miaseca, je taká, až také obstojnosti teoreticky možné.
0: Gregor večer, ki jo vas informiroval v zašamnjenju svinca žinca vjacor, najlepje mežeš, da se to gledaš v Grcitski ali Usokega domu.

0: RTB Serbski program. Povijesti.
1: Ke zachopienkoju novego šulskego lieta jo recne centrum Vitaj viele novo šulskih materialiju udau. V Dreno je pytaju novego obsežarja za stare auto ognjoveje obore, a tenkoc tyžinja se zase viele tvari na drogach regiona, a žopen kliecove obhraže a dalšie novosti zgonijošo ninto vetemnjo. Ja som Diana Šicova. Dobre žen. Rezne centrum Vitaj jo do novego šulskego lieta viele novoch vúcpnicu a úcpnych materialiu užival. Ako RCV Groni užo dogromade živiš a dvažasča titelov v dolno a gornosarske rece v ľudovem nakladnictve domovina. Mjaze knikvami jo titel šo jasne. Úcpnica za dorosčonych, kotereš kšie rezne nivo a jaden dojšpíš. Také materiál za uknecich, ktorých kšie samostatne serbštinu uknúš, jo nové. A na grajkajúcu vášňu mogú sa ukniky ze serského recu zabieraš s novými memokortkami za tašky abo pri cytajnských grášach. Ve Drenoje pýtajú zajímca za staré jezdžiť vo ogňovej obore. V júniu sú uzortirovali gasenské jezdžidvo nemský lešfarcojk marky Robur, aby derje gospodarili s peniezami, jo pizajnský amt kšeo to jezdžidvo předavaš na aukcijské platformie. Sú jo pobytovali za 5300 euro, za pšavna götnota debyš jadnap 6000 euro. Nicht pak neo kšeo drienojský Robur mýš, ninto budu v augustče v Pizajnskem amtskem úberku v tom rozsúžiš, lec dalšne raz opytajú jezdžidvo předavaš. Naraženie jo, jano hešči 1500 euro, ako startovú plášiznu na aukcii pomínaš. Ke startoju šule Novackam ze serskiju kortku gratulirovaš. To jo vet ninta možne. Ľudové nakladnictvo domovina jo gano udavo pyšne gluku žicenske kortky s plonom. Korta pláši 2 euro pieš a živé žaset a jo k dostašeju v serskí kultúrnej informácii Lotka v Hošebuskem serskem domje. Nímska železnica dajo kvistči až mase dla núzne trebných vodnovienských živo železnicové přechod při milinárni v Lubňoje krotkocásne za celé obchad pône zastajíš. Tošto pône zavieranie bužo vod pětka 14. augusta vod zega žasešich viacor až do pönneželego 17. augusta zegastyrich zajča. Dokulaš jo droga při milinárni jadnočky miestčanský přejezd, zachopio se okolica s velikým vodstavkom južo v Vietošuje. Objezd jo utoflované přes Kalavy. Se vie mogu šoféry teke autodrogi činasčo a piešnasčo, ako objezd uživaš. A teke v busovém obhraže dajo pětk obkranicovania. V odkosovaniu s okresom Sprivianisa zmaka se pětk 14. augusta zavodná rada pla obchadných zavodov od Kotbusverkehr a obchada Sprivianisa. Dokulaš obželio se viele sobu živajúcich upadnú tenžen šake jezby. Petrifjone sú miaze drugim linie do Grodka, do Vorec, do Barsča, do Gubina a dalšne. Pasažíre deze pšosem do vedjezda na webboce vod Kotbusverkehr informirovaš. Žinca jo a vestanjo svinsnje, jano po maukich mroka vo plejo tam a sem na nebju. To groni bužo neobkranicovane vid na svinco a ten nebjaský spektakel žinca vjaco. Až do togo vstupajú temperatúry maximálne až na 4 a 2 žasča do 7 a 2 žasča stopňu. Víče býva zase šopvy až do 3 žasča stopňu. Pětk a konc týženia hýšči šopvy sobotu vycakujeme až do 6 a 3 žasča stopňu.

0: Při telefonie mám nento šéf-redaktorku našeho sárskeho tuženika Nowy Casnek, to je Katalin Boracrojc. Dobrý deň, Katalin.
1: Na dobrý deň.
0: Jo, my ka co my zase věžeš, na co můžeme se jasališ, v tom novém údašu a snaž, co my raz zachopíš se s cerkvinným bokom, jo, ten zase naryže mám pšauje?
1: Jo, pšauje, ten jo zase naryže. A ja mogu južo groniš, ktož veri a rono šerpi ten namaka na tnerkvinem bodce trošt ve Božem svoje Manfreda Hermaša, dokoleš ten titel jo, ty sam nie nosiš, abo teke v modlitvie Mata Kosika.
0: Jo, pen mogu se predstavíš až vo tých kultúrnych veraškách, šaké píšošo?
1: A to na kúšte pat, Dokulaš na koncu tyženja jo bol taký veľký zájemný festival vo vrchoche busu, ten Elbenwald festival, což jo taký vysomný. Dokulaš tam sú fene, kenč mogu s kostýmami a grášami do role svojich ryšarjov a druhých nejľúbších charakterov.

0: Stadt, also teuer. Krimi-Podcast, na tom festivalu sú predstavili 6 podnicu, a to veserskej a nímskej rece. A zajímne jo, kak jo ten publikum na to reagiroval, to zgynio šo dla nás.
1: Na to sme na kúžde pát narazkel, snaž tome ešte jen dalšne vieražk uzvignuš?
0: Jo, skoro máme september a s tým tak zase muzeové noce v Vúžbeskej muzeovej krajine. To groni až tož ten mjasec svúša tým muzeám a domoniským špam. Zajžonú sriadu sú v starej cyklóni v Malom Kölsku predstavili tož ten zajímne a vedmieniajúce program muzeových nocov. To je nagromadu kýž konco týždňa a obžilio sa uše čižašča muzeju a domovinskih špov. A doželi smo že tam napríklad koncert, živadbové kusy, citania a filmy Kašteke se vie v muzeách staré rucnikárstvo a starú techniku.
1: A závešte budú také sárske muzeje pedla?
0: Na sebe Chochibuský sárský muzej je napríklad také pedla, tam šo všosané sárským elektronickým zvukám od umielca Jejku prísluchaš a při pedla možno obdivovaš sárske projekcie na stene muzea. Abo sárska tajárska špa v Drioku je také pedla a tam predstajú živadvoj kús im banda medagsfrau. Ale by přijdu cem udášu cazníka v zjerněme pětom, ja, taky přeglid všech těch termínů.
1: Jo, ale přijdu se cazník, a kde přijdu se tožen, představujeme po takém jaselým myslím nepere raz na to, što udáše. Při telefoně byla šéfredaktorka Katalin Podackojc. Učebne že Katalin a žicem šiknem ve redakci ještě jeden redne tožen.
0: Ja sa také učebne užikujem a vám žicme také sa vie spredobne týždeň a snáš veľa úspecha žinca viacor při zajšmíšu svinca.
1: Jo.
0: To bude veľký zájemný nebiaský fenomén, keď smieme akle v leše 2001 a vesom žasíš zase doživíš.
1: Na kúšte páce to ogledáme, pen veľa viacor da také přítom.
0: To žicme vám také.

Co-op Jack, pár ľubaltiskeho moria vám vyče predstavíme a natvárenie Balinského múrie bude také téma vyče na 13. auguste v našom programe. To vám groním dokoľaž žínsačne suchyla na kvenc. Senážiam až ja sa vám späť obav. Pri mikrofóne ja za vás bola Anja Korečvácová. Mešajšti späť obnú srdiodu.

0: Při telefonie mám nento šéf-redaktorku našoga sarského tuženika Novet Sasnik, to je Katalin Boracrec. Dobrý deň, Katalin.
1: Na dobrý deň.
0: Jo, my ka co my zase věžiš, na co my žeme se jasališ, ve tom novom údašu a snaž, co my raz zachopíš se s cerkvinným bokom, jo, ten zase naryže mám pšauje?
1: Jo, pšauje, ten jo zase naryže. A ja mogu južo groniš, kto švíri a rono šerpi ten namaka na cnerkvinem bodce trošt ve Božem svoje Manfreda Hermaša, dokoláš ten titul jo, ty sam nie nosiš, abo teke ve modlitvě Mata Kosika.
0: Jo, pen mogu se predstavíš až vo tých kultúrnych veraškách šake píšašo?
1: A to na kúšte pat? Dokulaš na koncu tyženja jo bo taki wielgin sajmne festival, wo wir choche busu, ten Elbenwald festival, co šo taki wüssende dokulaš tam su fene, kenš mogu s kostimami a grašami do role svojich ryszarjo a drugich nejlubšich charakterov, napšikvad z filmu abo z romanu zalešč. A až do togo nio žeden sarski pöžil tam bo, ale letosa jo, tam bylo prýdny raz, serská rec, vyšaš.
0: A na kaký part?
1: Tam sú predstavili tož ten nový podcast True Vúžica, alebo True Lausitz, kenž sa zabiera s našimi hojišťami a legendami hove Vúžice. A te sú to tak obžívali, ak by to bylo taký kriminálny pád, alebo to je krimi-podcast, a na tom festivalu sú predstavili Přespodnicu, a to v serskej a nímskej rece. A zajímne jo, kak jo ten publikum na to reagiroval, to zgynio šo dla nás.
0: Na to sme na kúžde pát narazkel, snaž, co my ešte jen dalšne vierašk uzvignuš?
1: Jo, skoro máme september a s tým tak zase muzeové noce v Vúžilskej muzeovej krajine. To groni až tož ten mjasec svúša tým muzeám a domoniským špam. Zajžonu sriadu sú v starej cykloni v Malom Kölsku predstavili tož ten zajmne a vedmeniajúce program muzeových nocu. To je nagromadu kýž koncu týženia a obžilio se uše čižašča muzeju a domovinskih špo. A doživišme že tam napšikvat koncerte, živat boje kuse, citanja, a filme kašteke se vije v muzejach staro rucnikarstvo a staro tehniku.
0: A zavišče budu teke sarske muzeje pedla?
1: Na se vije, Hošibuski sarski muzej jo napšikvat teke pedla, tam še obšosane serskim elektroniskim zukam, od umelca Jacob prisluhaš a pšipedla možeš obživovaš serske projekcije na stjenje muzeja. Abo serska tajarska špa v drjoku, jo teke pedla, a tam predstaju živadvoj kus im banda medagsfrau. Ale by pšiducem udašu casnika vzernjeme pedom, ja, taki pšeglid všech tých terminu.
0: Jo, ale přijduce casnik, ak le přijduce tužin, predstavujeme po takom jaselým se neprý raz na to, što udáše. Při telefoni jo byla šéf-redaktorka Katalin Poradskojc. Učavne že Katalin a žicem šiknem ve redakci ešte jeden redne tužin.
1: No se teke učebne užikujem a vám žicme teke se vie spredobne tužin a snáš viele úspicha žinca viacor při zajšmišu svinca.
0: Ja,
1: to bužo wielgin zajmne, nebiaski fenomen, kenš smirme, akle veleše 2001, a wesom žasiš, zase doživiš.
0: Na kuste pace te ogledame, pen wiele viasa da teke pšitom.
1: Da žitzeme vam teke.

0: korzystania.
1: Angelika Bertkowa zabrezo, ki myža se jasli, štokola šuna je pěš a šešťastete borsta, k myslili přijašek a přijašele vejsneje domovinské kubky, vestajn šo strove a jasel šo se živenja, a my vet redakcije se lubim glukožecenjam přizamkňome.